kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Europress Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.

0: CZ. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Rádio MB.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Zapni světla, rozjeď!

0: kanalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Radio MB. Radio MB. Urč

0: Radio MB.
1: Wonderland. Far beyond reality, but so

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: V pátek 26. června ožije amfiteátr pod hradem Valečov pořádnou rockovou náloží. Na valečovském létě vystoupí Alžběta, Forrest Jump, Donor a Marquis John. Čeká vás večer plný poctivého roku, skvělé atmosféry a jedinečného prostředí pod skalním hradem Valečov. Vezměte partu a doražte na koncertní událost začátku léta. Vstupenky seženete na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Rádio MB. Posloucháš správně.

0: DJ Bobo, hezky po ránu v pondělí 22. června. Posloucháte Mladoboleslavské rádio MB. Přeju vám krásné ráno. No jo, je tady pondělí, to pondělí, které prostě všichni tolik nemusíme. Pokud třeba už nemáte dovolenou, tak vám je to asi úplně jedno. Ale pro nás a všechny ostatní, my to nějak musíme zvládnout. Školáci to zvládnou zcela určitě. Pokud se nepletu, tak už jenom dvakrát. To je velká pohodička. Závidíme prázdniny. Tady budou co by dup, to tady u nás na rádiu MB bude také dopolední rozjezd, začne v 9 hodin, takže sice pondělí, ale já vám slibuju, že si to naplno užijeme, že vám tu pozitivní energii pošleme prostřednictvím vln rádia MB. Tak jo, teď zprávy, no a potom další skvělé muziky a začneme i v této hodině samozřejmě 90.
1: Bylo 8 hodin.
2: Radio MB.
1: Radio MB. To podstatné právě teď.
3: Pěkný tropický den, na řadě jsou zprávy. Městské školy zřizované městem Mladá Boleslav budou o prázdninách tradičně fungovat v omezeném režimu. Poslední srpnový týden mají otevřeno všechny školky, s výjimkou mateřské školy Štěpánka. O zbylém uzavření rozhodují jednotlivé školy na základě plánovaných oprav a na základě místních podmínek. Za prvních 5 měsíců roku 2026 soudy v České republice vyhlásily 6401 osobních bankrotů, meziročně o 7% méně. Tady je analytička Věra Kameníčková.
4: Počet osobních bankrotů vyhlášených od ledna do května letošního roku je o 7% nižší než ve stejném období v loni. Dobrá zpráva je, že se snížil počet návrhů na osobní bankrot v tomto období, a to o 9%. Lidé si přitom půjčují více peněz formou spotřebitelských úvěrů, ale podíl nesplácených úvěrů klesá.
1: Sportovní servis.
3: Už tento čtvrtek nás čeká další zápas českého národního týmu na mistrovství světa ve fotbale. Budeme si ale muset přivstat, zápas Česko-Mexiko začíná totiž už ve 3 ráno. Krásný den, krásné pondělí, za námi jsou zprávy.
5: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
6: To chce změnu.
7: Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace.

0: Let the beat control your body.
1: Kultura města zve do městského paláce Temple na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Euro Press Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Temple od 28. května do 28. června. Více na www.

0: a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

co zachytí niterný pocity celou tu změť. Chci, abys věděla, že mě to trápí každý ten večer, když nemůžu spát. Myslím pak na chvíle, co těžko vrátím. Hlava mi blázní a já doufám snad, že jednou

se nalezl, přijde mi, že se mi minulost vrací. Chvíli jde za mnou a chvíli je za tebou, i když se před ní vytváříme pancíř. Denně se učím, jak máme s ní bojovat, cítím ten tlak tíhy, co na nás padá. Když vidím na tváři, že jsi unavená, strápená, raněná, těžko to zvládám. Často je

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Zapni světla!

0: Bezpečnostní signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Rádio MB, Rytmus Mladoboleslavská.

0: Hezké ráno, posloucháte Mladoboleslavské rádio MB. Už se nám blíží 9. hodina, znamená to, že za malou chvíli nás čekají další zprávy. Do 9. ještě pohodička, zvolníme Michael Jackson, ale pak zase hezky pěkně přidáme. Tak jo, dopolední rozjezd už za malou chvíli.
1: Rádio MB.
2: Posloucháš správně.

0: bylo 9 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pěkné pondělí, zprávy Rádia MB vysíláme právě teď. Obyvatelé města Mladá Boleslav mohou v těchto dnech zaznamenat na cyklostezkách nové modely sdílených elektrokol Next Bike, zatímco dosavadní e-kola bylo nutné v případě vybití odvážet k nabíječce, teď technici jen vymění baterku a kola rovnou zůstávají k dispozici cyklistům k další výpůjčce. V Česku by měly vzniknout další vodárenské nádrže. Nynější kapacity v budoucnu budou stačit. Tady je ministr zemědělství Martin Šebestián.
3: I ze všech těch propočtů, které vlastně dělají kolegové z povodí, z ministerstva ve spolupráci s CzechBlue a tak dále, to, že roste teplota, máme stejné úhrny srážek, ale prodlužuje se nám samozřejmě to vegetační období, takže máme vyšší výpar a ta krajina, jak nám funguje déle, tak spotřebovává více vody a proto vlastně ta kapacita našich vodárenských nádrží nebude dostačovat. Vidíme tam, že ten zlom bude přicházet zhruba tak řekněme za nějakých 20 let.
0: Sportovní servis.
2: České volejbalistky v Lize národů udolali Dominikánskou republiku 3-2 v pátém setu 15-10. Zápas na Filipínách otočili z 0-2, když odvrátili dva matchboly. Pěkné horké pondělí, zprávy jsou za námi. Posíláme další muziku.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: zase to pondělí a zase to zvládneme, uvidíte. I když jsme se u víkendu pořádně ohřáli, čeká nás ještě větší vedro, ale o tom až později. Teď vás vítám při poslechu dopoledního rozjezdu. 22. června, to znamená, že svátek slaví Pavly a my přejeme všechno nejlepší. Tohle je hodně důležité a měli by to dámy vzít v potaz. Máme totiž Mezinárodní den bez kalhotek. Budeme se tomu také věnovat v dopoledním rozjezdu, ale těch témat bude samozřejmě více. Kalhotky tedy dolů, volume doprava, my jsme vaše Rádio MB a krásný den vám od mikrofonu přeje Roman.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ, barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

0: 9 hodin a 13 minut, k tomu krásné dopoledne, už 26. června, tedy tento pátek bude pokračovat Balečovské kulturní léto, přátelé. Vystoupí kapely Alžběta, Forest Jump, Donor a také Marquis John. Určitě mezi 9. a 12. hodinou budeme soutěžit o lupeny, takže číhejte. No a už v této hodině zazní také nová letní pecka od Rádia MB. Užíváme si pondělí.
1: Rádio MB.

tak děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: V pátek 26. června ožije amfiteátr pod hradem Valečov pořádnou rockovou náloží. Na valečovském létě vystoupí Alžběta, Forrest Jump, Donor a Marquis John. Čeká vás večer plný poctivého roku, skvělé atmosféry a jedinečného prostředí pod skalním hradem Valečov. Vezměte partu a doražte na koncertní událost začátku léta. Vstupenky seženete na www.vstupnafest.cz.
2: Sleduj Rádio MB na Facebooku a buď v obraze. Facebook Rádia MB. Zpravodajství, soutěže, informace a zábava. Najdeš nás i na Instači a na TikToku.
3: Magna!
4: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
3: Magna!
4: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
3: Magna!
4: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
3: Magna!
4: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
3: Magna!
4: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
5: Radio MB.

Rádio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: One More Time jsme si hráli, no a léto už je definitivně tady. Začalo teda pěkně pekelně ještě dříve, než muselo, a bude ještě větší horko. To nějak dáme, no. Co nám zbývá, že jo? Večer měl bazén včera asi 30 stupňů Celsia. Náročný, no. Přátelé, o víkendu vám Radio MB na jedné akci, na které jsme se mohli potkat, hrálo novinku od našeho týmu. Je to letní pecka, která oslavuje právě léto, devadesátky a dobrou náladu. Pokud jste v sobotu v bistru minigolf být třeba nemohli, tak si náš nový hit vychutnejte právě teď.
1: Léto na rádiu.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Rádio MB. Posloucháš zprávy.

0: krásné dopoledne vám od mikrofonu přeje Roman. Hasiči měli o víkendu v Česku kvůli bouřkám 1300 zásahů. Na Mladoboleslavsku pouze někde aspoň sprchlo, přímo v Bolce zase ani náznakem. Bouřky se na nás opět domluvily. Za chvilku předpověď na dnešek a v 10 hodin také zprávy.
1: Rádio MB, rytmus Mladoboleslavska.

0: kabát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: Čekejte oblačno až polojasno odpoledne, spíše na jihu místy přehánky a bouřky i silné. Dnes budeme měřit 27 až 31 stupňů. Na konci týdne mohou teploty znovu překračovat hranici 35 stupňů. Takže nás čeká další výheň.
2: Rádio MB.
0: Víc hitů než semaforů v Bolse.

0: bylo 10 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Druhý letní den a taky další zprávy Rádia MB. S ohledem na havarijní stav v opěrné zdi v Rybničné a Viničné ulici pokračuje úplná uzavírka provozu v části Viničné ulice směrem do centra Mladé Boleslavy podél opěrné zdi až po Rybničnou ulici. Toto omezení potrvá do konce letošního roku. Opoziční TOP 09 považuje za zásadní co nejrychlejší přijetí eura. Usilovat chce i o zavedení volebního práva pro komunální volby od 16 let, hovoří předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.
3: Česká republika dávno měla mít euro, má ho přijmout co nejdříve, je to pro nás nesmírně důležité z řady věcí, opakujeme to stále a podařilo se nám toto téma v poslední době nastolit a ve veřejnosti to rezonuje. Věříme, že TOP 09, stejně jako třeba další strany, budeme součástí vlády, jak připravit Českou republiku na to, aby mohla přijmout euro. Co nejkratší možné termín.
0: Sportovní servis.
2: Tenistka Linda Nosková se po triumfu v Berlíně posunula na 10. místo v žebříčku WTA. Maximum si vylepšila i Marie Bousková, která je na 22. pozici. Zprávy jsou za námi, teď je to hudba.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Krásné pondělní dopoledne vám od mikrofonu přeje Roman. Už tento pátek bude pokračovat valečovské kulturní léto. Tam nám vystoupí kapely Alžběta, Forrest Jump, Donor a Marquis John. V této hodině pro vás budu mít volňásky, takže doufám, že číháte. Připravte si mobilní telefony a číslo 608 125 300 právě mezi 10 a 11 pro vás dva volňásky budu mít. Za malou chvíli také regionální muzika, to bude kapela Seven a potvrdíme si, že život je boj.
1: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
2: To chce změnu.
3: Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To

0: Fate Magazine na rádiu MB. Hezké dopoledne. Tak co ten fotbálek? Těšíte se na další zápas našich, anebo snad už raději ani ne? Naše zatím nepředvádí na mistrovství světa dobré výkony. Prohra s Koreou, remíza s Jihoafrickou republikou. No a před námi utkání s Mexikem. Domácím Mexikem v bouřlivém prostředí. Bude se hrát ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno. Já sám zatím nejsem rozhodnut, jestli budu vstávat dřív a podívám se na zápas. Uvidíme. Každopádně i Kapverdy dokáží překvapit svět. A naši jsou označováni za nejhorší na celém šampionátu. Kapverdy včera uhráli remízu s Uruguayí 2-2. Outsider po kuriozních gólech dokonce vyhlíží playoff. Tak budeme doufat, že našim se nebude zase blbě dýchat, nebo já nevím co, že trenér prostě trefí sestavu. Já nevím co ještě. Možná si musíme prostě přiznat, že na to aktuální generace nemá. A nebo přijde zlom, uvidíme. Nejspíše jen výhra právě nad Mexikem bude znamenat postup ze skupiny. Fandíme, jasně, že jo.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Určujeme rytmus v bolce. From the first time.

0: kultura města zve do městského paláce Temple na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Euro Press Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Temple od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Frondo hledá do svého týmu posily na pozici prodavače nebo prodavačky náhradních dílů pro provozovnu Kosmonosy. Požadujeme znalost v oboru a práci na PC. Životopis zasílejte na frondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

Radio MB.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Zapni světla!

0: realizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Rádio MB.

0: dámy, chodíte rádi na ostro, alespoň jednou za rok si můžete oficiálně dopřát absolutní svobodu a vyrazit ven bez spodního prádla. My čumět nebudeme. Je to tak, kluky, slibujeme.
1: Mikrofon až u stropu, kamaráde, co jsi tady dělal? Ano, máš pravdu, samozřejmě, my čumět určitě nebudeme, slibujeme.
0: Slibujeme. Nejlépe právě tak, že si nevezmete kalhotky, oslavíte Mezinárodní den bez kalhotek, který připadá na dnešek. Dokonce i u Luky si dnes kalhotky nevzal, už jsme to řešili, je
1: už
0: to tak?
1: Už nemám čistý, no.
0: Už, dobře. Existuje dost důvodů, proč odhodit zábrany a vyrazit do světa na ostro. Spodní prádlo má samozřejmě důležitou funkci, chrání zdraví a zabraňuje trapasům, ale vezměte si třeba skoty, pod tradičním kiltem nenosí zhola nic a vadí to někomu? Nevadí, ty jsi taky vlastně na narozeninách Rádia MB měl skotský kilt, pod ním si nic neměl, že jo, lidé omdlívali pod pódiem.
1: Já jsem chtěl říct s mradem, ale ne, já jsem si to rozhodně nedovolil. Jestli skoti mají nebo nemají, nebo jestli to někomu vadí, to úplně nemůžu posoudit.
0: Ale nemají.
1: Já tam skotu jako nepotkávám teda, takže.
0: Ale tam opravdu při slavnostních přehlídkách jsou trenýrky nebo slipy dokonce zakázány vojenským řádem. Tam o, fakt na tebe, no, tam na tebe může cokoliv jako vykouknout, no. No
1: dobrý, tak jsem rád, že tohle u nás, tahle móda u nás není, protože samozřejmě některý lidi by měli být stále zahalení, nejlépe v kabátu a v nějakých lyžařských obrovských kalotách, třeba já, takže nedokážu si tohle to úplně jako představit, ale ty kilty naštěstí většinou bývají docela dlouhý.
0: Jasně, no. Mnoho názorů říká, že chodit bez spodního prádla je pro ženy zdravější, zejména tedy právě teď v horkém létě. Už jsi se dnes někoho ptal, jestli si užívá tento mezinárodní den právě takhle?
1: Já jsem ještě moc lidí dneska nepotkal, takže ještě jsem se neptala. Myslím si, že se ani nezeptám, protože to jako...
0: Bojíš?
1: Bojím, je to o facku trošku.
0: Ale ne, je to zdravé, tak dámy, buďte zdravé dnes bez kalhotek.
1: A navíc bych to chtěl vidět.
2: Rádio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Už tento pátek nás čekají další koncerty v rámci valečovského kulturního léta. Na Valečov dorazí třeba kapela Alžběta, rock metalová skupina založená v roce 2011 v Novém Bydžově. Kapelu tvoří zpěvák Radek Řezníček, baskytarista Pavel Bělik, kytaristé Jan Dlouhý, Miroslav Vejvoda, který alternuje s kytaristou Richardem Kaločem, ten přišel do kapely v roce 2018. Ale nejen Alžběta vystoupí na Valečově. Dále tam budou Forest Jump, Donor a Marquise John. Přátelé, pokud byste chtěli dva volňásky od nás, můžete je mít. Stačí se dovolat právě teď do studia Rádia MB jako první. Telefon 608 125 300. Čekáme na prvního volajícího.
1: Rádio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

sejde, zmysly sejde z očí. Okay. Koukni kolem sebe, svět se bez problémů točí. Nech se hrabat v minulosti, upínat se na blbosti, zkusit o krok dál. No kámo, radši než se plnit zlostí, co se otočit a užívat si maličkostí. Vím, že víš, že slunce řeje, v pohodě je, kdo se směje, o co víc by stál. Za chvíli jedinou, po tý nejostřejší a

0: rozhraje, když si hraje, nuda ta je, není kam sehnat.
1: Pořád málo, možná ti to přijde zvláštní, od nauč se zaměňovat povinnosti zvláštní. Váš jen dopředu tě žene, hned za žene, co tě žere, zkus to jednou sám.
2: Jako sám, jo?
1: Za

0: otázka?
1: To je otázka. Láska tak kvete, když někde postel praská. Můžu říct, klidně tady a hned holky jsou všude. Jsou jich plný ulice i internet. Prý není možný všechny ženský světa mít, ale kdo říká, že se o to nesmíš ani pokusit. Svět patří tomu, kdo hraje poker s osudem. Tohle je život a nic víc už nikdy nebude.

0: Disney, kapela Maniak na Radio MB, dá se s tím souhlasit, ale přeci jen jak když, jo. To si takhle jedete na kole a najednou prostě do vás udeří blesk. Cyklistku v Jizerských horách na polské straně opravdu zasáhl. Záchranáři ukázali, jak dopadla její helma, něco málo z ní teda zbylo, no, ale představte si to, musí to být prda. Mně stačí, když to udeří někam pár kilometrů daleko a teď jakože do hlavy. Ženě následně přestalo být srdce, ale okamžitá reakce svědků jí podle všeho zachránila život. Bude žít, bude v pořádku. Další zprávy právě teď.
1: Bylo 11 hodin.
2: Radio MB.
1: Radio MB. To podstatné právě teď.
3: Pěkný tropický den, na řadě jsou zprávy. Městské školy zřizované městem Mladá Boleslav budou o prázdninách tradičně fungovat v omezeném režimu. Poslední srpnový týden mají otevřeno všechny školky s výjimkou mateřské školy Štěpánka. O zbylém uzavření rozhodují jednotlivé školy na základě plánovaných oprav a na základě místních podmínek. Za prvních pět měsíců roku 2026 soudy v České republice vyhlásily 6401 osobních bankrotů, meziročně o 7% méně. Tady je analytička Věra Kameníčková.
4: Počet osobních bankrotů vyhlášených od ledna do května letošního roku je o 7% nižší než ve stejném období v loni. Dobrá zpráva je, že se snížil počet návrhů na osobní bankrot v tomto období, a to o 9%. Lidé si přitom půjčují více peněz formou spotřebitelských úvěrů, ale podíl nesplácených úvěrů klesá.
1: Sportovní servis.
3: Už tento čtvrtek nás čeká další zápas českého národního týmu na mistrovství světa ve fotbale. Budeme si ale muset přivstat, zápas Česko-Mexiko začíná totiž už ve 3 ráno. Krásný den, krásné pondělí, za námi jsou zprávy.
1: Radio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Headway na rádiu MB, říkáš Fire, no uvidíme. Nový týden začne v Česku bouřlivě, v pondělí dokonce zůstává v platnosti výstraha před silnými bouřkami. Zda i na Mladoboleslavsku budou, na to si musíme počkat, vypadá to, že budou spíše na jihu. No, s bouřkami se rozloučíme ve čtvrtek, kdy bude už na celém území slunečno, teploty budou tak vysoké, že překonají i uplynulý velmi horký týden. Takže pekelný víkend je opět před námi. Přitopíme, ano, úplně se mi vybavil ten vtip se sluníčkem, jak říká teplo bobíci, přitopíme.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ, barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí, tmy.

Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: V pátek 26. června ožije amfiteátr pod hradem Valečov pořádnou rockovou náloží. Na valečovském létě vystoupí Alžběta, Forrest Jump, Donor a Marquise John. Čeká vás večer plný poctivého roku, skvělé atmosféry a jedinečného prostředí pod skalním hradem Valečov. Vezměte partu a doražte na koncertní událost začátku léta. Vstupenky seženete na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB.
5: Víc hitů než semaforů v Bolce.

0: Teens na rádiu MB, už se blíží 11:30. Hezké dopoledne vám od mikrofonu stále ještě přeje Roman, stále si dáváte dopolední rozjezd. Mnozí z nás si občas nějakou tu apku, kapku alkoholu dají, co říkáte. Někteří to občas i přeženou, jasně, to se stane, i mně se to v minulosti stalo. Ano, je to tak, já tady nehodlám nikoho napravovat, to se nebojte, ale měli bychom to aspoň trošku kontrolovat, jo, když to jde teda, no. Ne jako žena ve městě Osnabrück ve spolkové zemi Dolní Sasko. Policisté ji našli v příkopě, přátelé. Byla sice neschopná souvislého projevu, ale tvrdila, že se vrací z koupaliště domů. No, koupala se, tak jí to asi zmohlo, ale když ji dopravili do nemocnice, lékaři byli v šoku. Naměřili jí 5,25 promile alkoholu v krvi. A na to už bacha, jo, teda. Za smrtelnou hranici se totiž většinou pokládá 4 promile alkoholu v krvi. Konkrétní množství alkoholu, které člověka zabije, je ovšem velmi proměnlivé, to je jasný, ale u dámy, u dívky 5,25? Vodu, přátelé, hodně vody!
1: Rádio MB, energie Mladoboleslavska, udáváme rytmus regionu.
2: Hey, I'm doing this like nobody's listening. Like I'm just writing for myself.

0: If you know, you know. Yeah. Day one.
1: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Hezké dopoledne, zapněte nás a neřešte. Doufám, že u vás vládne pohoda. Obyvatelé Mladé Boleslavy rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu pro letošní rok. Lidé si v Bolce přejí chytré skřínky na sportovištích a také nové lavičky na Štěpánce. A asi se dočkají, více čtěte třeba hned teď na našem webu www.radio.mb.cz.
1: Radio MB. Kde končí signál? My

0: kabát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: No, přátelé, kabát, myslím, určitě ne. Dnes čekejte oblačno až polojasno, odpoledne místy přeháníky a bouřky i silné. Varování platí zejména pro jihozápadní a východní část republiky, ale víte, jak to je, ta bouřka často změní plány na poslední chvíli, to my tady známe moc dobře. Teď je na Mladoboleslavsku a měříme 27 stupňů, máme slunečno, nejvyšší teploty dnes čekejme kolem 30. No a na konci týdne mohou teploty znovu překračovat hranici 35 stupňů Celsia. Čeká nás opět výheň.
2: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Firma Havelka, uhel na skladí, dobrý den.
4: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
3: To víte, prodloužili jsme uhloterý do konce června.
4: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
3: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
4: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
5: Rádio MB.
0: Posloucháš správně.

0: bylo 12 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pěkné pondělí, zprávy Rádia MB vysíláme právě teď. Obyvatelé města Mladá Boleslav mohou v těchto dnech zaznamenat na cyklostezkách nové modely sdílených elektrokol Nextbike, zatímco dosavadní e-kola bylo nutné v případě vybití odvážet k nabíječce, teď technici jen vymění baterku a kola rovnou zůstávají k dispozici cyklistům k další výpůjčce. V Česku by měly vzniknout další vodárenské nádrže. Nynější kapacity v budoucnu budou stačit. Tady je ministr zemědělství Martin Šebestián.
3: I ze všech těch propočtů, které vlastně dělají kolegové z povodí, z ministerstva ve spolupráci s CzechBlue a tak dále, to, že roste teplota, máme stejné úhrny srážek, ale prodlužuje se nám samozřejmě to vegetační období, takže máme vyšší výpar a ta krajina, jak nám funguje déle, tak spotřebovává více vody a proto vlastně ta kapacita našich vodárenských nádrží nebude dostačovat. Vidíme tam, že ten zlom bude přicházet zhruba tak řekněme za nějakých 20 let.
0: Sportovní servis.
2: České volejbalistky v Lize národů udolali Dominikánskou republiku 3-2 v pátém setu 15-10. Zápas na Filipínách otočili z 0-2, když odvrátili dva matchboly. Pěkné horké pondělí, zprávy jsou za námi. Posíláme další muziku.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu.
2: Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat.

0: Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: V sobotu 27. června ožije fotbalové hřiště v Dolním Bousově šestým ročníkem memoriálu Marka Koštíře. Akce propojí tradiční dobročinný turnaj s exkluzivní dražbou dresů a bohatým dětským dnem. Cíl je jasný, vybrat prostředky pro 14-letého Davídka, který jako jediný v Česku bojuje se vzácnou genetickou mutací. Výtěžek mu zajistí nezbytné rehabilitace a především nákup speciální dodávky pro bezpečnou přepravu. Fotbalový turnaj a bohatý doprovodný program pro celé rodiny začne v 10 hodin.
2: Rádio MB.
0: Víc hitů než semaforů v Bolce.
3: Hello time boy, this is your operator. Get ready for mission return to paradise.

0: Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Europress Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Prondo hledá do svého týmu posily na pozici prodavače nebo prodavačky náhradních dílů pro provozovnu Kosmonosy. Požadujeme znalost v oboru a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Radio MB.

0: pomalu, ale jistě blíží. Uteče to jako voda, všichni to známe. A pokud si s námi chcete užít další skvělou akci naživo, tak já doufám, že nebudete chybět na 7. narozeninách Rádia MB. Vstupenky se prodávají, pokud chcete mít jistotu, zavítejte na www.ticketlive.cz. Najděte si 7. narozeniny Rádia MB a berte vstupenky pro sebe, pro své známé. No prostě už se jenom budete těšit společně s námi. Právě v Bezně 14. listopadu vystoupí Jakub Děkan se svým bandem, také kapela Green Day Revival, takže si dáme opravdu velké hity. Nebude chybět ani skupina Alchymie nebo Pekař a v neposlední řadě Luboš Odháněl s kapelou Vix. Bude to skvělá party a vězte, že u toho chcete být. Lupeny na tento mini hudební festiválek za pouhých 350 korun najdete na www.ticketlife.cz.
1: Rádio MB. Za

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: dopravní signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: 13 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Druhý letní den a taky další zprávy Rádia MB. S ohledem na havarijní stav v opěrné zdi v Rybničné a Viničné ulici pokračuje úplná uzavírka provozu v části Viničné ulice směrem do centra Mladé Boleslavy podél opěrné zdi až po Rybničnou ulici. Toto omezení potrvá do konce letošního roku. Opoziční TOP 09 považuje za zásadní co nejrychlejší přijetí eura. Usilovat chce i o zavedení volebního práva pro komunální volby od 16 let, hovoří předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.
3: Česká republika dávno měla mít euro, má ho přijmout co nejdříve, je to pro nás nesmírně důležité z řady věcí, opakujeme to stále a podařilo se nám toto téma v poslední době nastolit a ve veřejnosti to rezonuje. Věříme, že TOP 09, stejně jako třeba další strany, budeme součástí vlády, jak připravit Českou republiku na to, aby mohla přijmout euro. Co nejkratší možné termín.
0: Sportovní servis.
2: Tenistka Linda Nosková se po triumfu v Berlíně posunula na 10. místo v žebříčku WTA. Maximum si vylepšila i Marie Bousková, která je na 22. pozici. Zprávy jsou za námi, teď je to hudba.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí, tmely i brusivo. Máme všechno. Najdeš nás přímo v Mladé Boleslavi na adrese Erbenova 790. Barvy Boleslav. Tvoje barvy, tvoje jistota.
1: Hudba z našeho regionu.

0: kam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: Poměnkové odpoledne se uskuteční 27. června od 14 hodin na nádvoří zámku Kosmonosy. Příchozím se předvedou všechny děvčata se svými soutěžními choreografiemi. Letos se navíc mohou těšit na novinky a soutěže. Poměnky totiž slaví 30 let od založení klubu.
2: Rádio MB.
0: Posloucháš správně.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: V pátek 26. června ožije amfiteátr pod hradem Valečov pořádnou rockovou náloží. Na valečovském létě vystoupí Alžběta, Forrest Jump, Donor a Marquis John. Čeká vás večer plný poctivého roku, skvělé atmosféry a jedinečného prostředí pod skalním hradem Valečov. Vezměte partu a doražte na koncertní událost začátku léta. Vstupenky seženete na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
0: Radio MB.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Čtvrtý motosraz veteránů se uskuteční 28. června na Pískové Lhotě. Setkání majitelů, příznivců a obdivovatelů historických motocyklů si nenechte ujít mezi 9. a 13. hodinou.
2: Rádio MB.

0: bylo 14 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pěkný tropický den, na řadě jsou zprávy. Městské školy zřizované městem Mladá Boleslav budou o prázdninách tradičně fungovat v omezeném režimu. Poslední srpnový týden mají otevřeno všechny školky s výjimkou mateřské školy Štěpánka. O zbylém uzavření rozhodují jednotlivé školy na základě plánovaných oprav a na základě místních podmínek. Za prvních pět měsíců roku 2026 soudy v České republice vyhlásily 6401 osobních bankrotů, meziročně o 7% méně. Tady je analytička Věra Kameníčková.
3: Počet osobních bankrotů vyhlášených od ledna do května letošního roku je o 7% nižší než ve stejném období v loni. Dobrá zpráva je, že se snížil počet návrhů na osobní bankrot v tomto období, a to o 9%. Lidé si přitom půjčují více peněz formou spotřebitelských úvěrů, ale podíl nesplácených úvěrů klesá.
0: Sportovní servis.
2: Už tento čtvrtek nás čeká další zápas českého národního týmu na mistrovství světa ve fotbale. Budeme si ale muset přivstat, zápas Česko-Mexiko začíná totiž už ve 3 ráno. Krásný den, krásné pondělí, za námi jsou zprávy.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Hygiena šedá jako pondělí. Plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je

0: Spíš než Roxette bych dnešní odpolední úlet zahájil třeba Copacabánou Heleny Vondráčkové, kde se zpívá o horku a žáru. Protože jestli jste se ještě po posledních několika dnech nerozpustili, je to malej zázrak. Každopádně, já už k tomu nemám moc daleko a vyhlídky do dalších dní nevypadají o moc líp, naopak. Takže než se tak stane pěkně ve stínu klimatizace, vám budu odesílat prostřednictvím éteru Rádia MB tu nejvybranější muziku, ať máte ještě o něco lepší den. Tedy ti, kterým tyhle ty pekelný dny přijdou bezvadný. No, já už se těším, až se poletíme trochu schladit do Turecka. Předpokládám, že tam takový horko nebude. No, nebudu si ale furt jenom stěžovat, stejně s tím nic moc nenaděláme. No, tak pojďme myšlenkama za muzikou. Dub Rybičky 48, jak jinak než letní, anebo Ellie a The Car Sleepers zazní. No a mrkneme taky na nějaký tipy k ochlazení. Ale to až za chvilku, teď už startuje odpolední úlet. Já jsem Luky a s vámi jsem tu do 16. Jdeme si to užít.
1: Rádio MB, Rytmus Mladoboleslavska.

0: Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Euro Press Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Prondo hledá do svého týmu posily na pozici prodavače nebo prodavačky náhradních dílů pro provozovnu Kosmonosy. Požadujeme znalost v oboru a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: tematicky si dneska hrajeme v odpoledním úletu. Tohle byly Mystic a Endless Summer, což se do češtiny překládá jako nekonečný léto. To začalo teprve včera, ale jako já už ho mám teda plný zuby. Kor, když v těle těch teplotách musíte, nedej bože, fyzicky pracovat. Nebo takhle, hubený lidi asi nemají takový problém, jako my nadejchaný, nebo dobře, vstáhnu to na sebe, abych někoho neurazil, takže jako já tlusťoch. Dokonce znám ale i pár lidí, který ani při těchto těch 300 stupních nemají dostatečný teplo, ale to prostě podle mě není taky úplně normální. To se na mě nezlobte. No ale každopádně, kdo z vás se nenarodil uprostřed rozbouřený sopky a nekoupali ho v horký lávě, určitě přivítá radu, jak se ochladit. Hlavně tedy v noci, kdy se skoro nedá spát. Zajímavý je tip, kdy si do postele máte vzít, přátelé, mokrý ponožky. Ty si natáhnete na noc a pohoda. Musí tedy být lehký a bavlněný a každopádně tedy namočený ve studený vodě, taky vyždímaný, no a právě chlad na chodidlech stáhne cévy a pomůže vám se ochladit. Taky se doporučuje před spaním si hodit pyžamo na chvíli do mrazáku, což by sice asi mohlo jako být příjemný, umím si to představit, ale podle mě to vydrží tak možná pár minut, takže větrák to asi jistí. No a jaký triky používáte vy na ochlazení? Klidně nám napište, no a pomozte bližnímu svému dobrým tipem. Já pokračuju v muzice, vyladíte Rádio MB a taky odpolední úlet. No a aby toho léta nebylo málo, posílám ještě rybičky 48 s jejich letem.
1: Rádio MB. Posloucháš správně.

0: domů! Já jdu domů! Já tam jdu! Já tam půjdu!
1: Já
0: jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jd

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz. Zapni

0: požární signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Rádio MB.

0: No tak jsem se vás tady před chvilkou ptal na vaše tipy k ochlazení v těchto těch pekelných vedrech a kamarád mi hned napsal, kup si klimu, vole. No, díky moc a je to. Já jsem ale lakomej a pohodlnej, všechny prachy utratím za auta, na kterých po pár měsících ke všemu ještě slušně prodělám, takže kupovat klimu, která pořádně funguje, není hlučná, sama se koupí, přiveze a nainstaluje, není úplně ta pravá cesta pro mě kvůli pár dnům v roce. Já si radši namočím ty ponožky. A nebo si můžete taky na léto trochu zanadávat. My Češi jsme prostě takový, v létě nadáváme, že je nám vedro, v zimě si zase stěžujeme, že je nám zima, no a počasí se nám zkrátka nikdy nedokáže zavděčit. Já sám zrovna včera jsem vzpomínal na to, jak zhruba před měsícem jsme seděli na zahrádce a když zapadlo slunce, bylo nám zima a my jsme si říkali, jak se těšíme na to, až se bude dát krásně sedět venku s pivkem. No tak naše nářky byly evidentně vyslyšeny, ale já bych to zase tak nepřeháněl. Každopádně my se ale jdeme právě teď zahřát další muzikou, pokud vám to nestačí. No za malou chvíli se ještě mrkneme, jak si ulevit alespoň slovně v těchto těch vedrech, jak si zkrátka zanadávat nebo postěžovat. Teď už ale letí Sophie Tucker. No a za chvíli se můžete těšit třeba taky na zajímavou kapelu, zajímavou bandu, která si říká Hospodský bordel. Tak jdeme na to, jste s odpoledním úletem a jste s Rádiem MB při pondělku 22. června. Užívejte!
1: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: 11 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pěkné pondělí, zprávy Rádia MB vysíláme právě teď. Obyvatelé města Mladá Boleslav mohou v těchto dnech zaznamenat na cyklostezkách nové modely sdílených elektrokol Nextbike, zatímco dosavadní e-kola bylo nutné v případě vybití odvážet k nabíječce, teď technici jen vymění baterku a kola rovnou zůstávají k dispozici cyklistům k další výpůjčce. V Česku by měly vzniknout další vodárenské nádrže. Nynější kapacity v budoucnu budou stačit. Tady je ministr zemědělství Martin Šebestián.
3: I ze všech těch propočtů, které vlastně dělají kolegové z povodí, z ministerstva ve spolupráci s Czechblow a tak dále, to, že roste teplota, máme stejné úhrny srážek, ale prodlužuje se nám samozřejmě to vegetační období, takže máme vyšší výpar a ta krajina, jak nám funguje déle, tak spotřebovává více vody a proto vlastně ta kapacita našich vodárenských nádrží nebude dostačovat. Vidíme tam, že ten zlom bude přicházet zhruba tak řekněme za nějakých 20 let.
0: Sportovní servis.
2: České volejbalistky v Lize národů odolaly Dominikánskou republiku 3-2 v pátém setu 15-10. Zápas na Filipínách otočili z 0-2, když odvrátili dva matchboly. Pěkné horké pondělí, zprávy jsou za námi. Posíláme další muziku.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí, tmely i brusivo. Máme všechno. Najdeš nás přímo v Mladé Boleslavi na adrese Erbenova 790. Barvy Boleslav. Tvoje barvy, tvoje jistota.
1: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Přátelé, píplo mi upozornění, že mi dorazila zásilka do Z-boxu tady u nás u Kulturáku. No a tak jsem si v mezičase odskočil právě zásilku vyzvednout. No a můžu vám říct, že teda spod klimatizace ven. Je to strašný šok. No taky jsem vám chtěl říct, že ven už rozhodně nejdu. Takže budu tady s vámi ne dnes do 16., ale budu tady s vámi až do podzimu nebo minimálně do té doby, než se venku počasí trošku umoudří. Já tohleto prostě nedávám. A to o víkendu nás čekají teploty ještě o 6 stupňů vyšší. To je prostě šílený. Takže za malou chvilku už si na to vedro nezanadáváme, ale dáme si pár takových hezkých nebo lidových hlášek, co se vedra týká. Teď už si dáme další muziku. A vy, co musíte být venku, bojujte.
1: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

zvědavej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: V pátek 26. června ožije amfiteátr pod hradem Valečov pořádnou rockovou náloží. Na valečovském létě vystoupí Alžběta, Forrest Jump, Donor a Marquis John. Čeká vás večer plný poctivého roku, skvělé atmosféry a jedinečného prostředí pod skalním hradem Valečov. Vezměte partu a doražte na koncertní událost začátku léta. Vstupenky seženete na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Radio MB.

0: Headway, What is Love, také to je hudební odpoledne na rádiu MB, hudební horké odpoledne. Já vím, že poslouchat 2 hodiny to, jak někdo trpí vedrem, může být už trošku otravný, ale já si myslím, že nejsem sám a většina z vás až na pár výjimek to má úplně stejně. No a my se jdeme podívat na pár takových těch hezkých českých hlášek, právě co se vedra týká. Našel jsem si takovej seznam, no a nedalo mi, abych se o to s vámi nepodělil. Určitě se v některých z nich poznáte, určitě taky nějaké z nich používáte, tak jdeme na to. Tady je takový vedro, že by sem satan mohl jezdit na dovolenou. Nebo venku je to jako demoverze krematoria. Teda tady je takový vedro, že jsem dal i rybičkám radši misku s vodou. No a poslední, se kterým se stotožňuju já, tak je hláška: venku je takový vedro, že potím karamel. No tak tohle to bych si mohl nechat natisknout na tričko, aby aspoň lidi kolem mě věděli, cože se to se mnou děje. Protože já v takovýhle den vystřídám třeba 4 trička. Úplně v pohodě. Pokud znáte nějakou další hlášku, pokud nějakou používáte, klidně mi dejte vědět, klidně mi ji napište třeba do chatu na našem webu radiomb.cz. No a my pokračujeme v muzice. Gwen Stefani, True Babe, posílám za vámi.
1: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Tuni a neřeš.
1: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
2: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
3: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
0: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

vedru, ano, sveďte to na něj, jsme si dneska ani nestačili probrat další zajímavý téma, další zajímavý významný den, kterým je právě dneska Mezinárodní den bez kalhotek, ale já myslím, že v dopoledním rozjezdu o tom bylo řečeno dost. Kalhotky si sundej, vám tady Roman taky zahrál, takže já myslím, že je splněno. No a dneska, když se tady ještě na chvilku vrátíme k tomu vedru, je určitě skvělý vyrazit na ostro, a to ať už dámy nebo pánové, prostě ať to pořádně luftuje. Co ale dneska ještě můžete určitě oslavit, tak to je den čokoládového větrníku, tedy National Chocolate Eclair Day. No tak v mém věku a v mém rozpoložení už je čokoládový větrník možná o trošku zajímavější téma než kalhotky. Tohle se holt s věkem mění. No a úplnou shodou okolností jsem právě tento den tak trochu oslavil, protože právě větrník jsem dnes navzdory mý přísný dietě sežral. Sice to nebyl čokoládový, byl to ten klasický větrník, jak ho známe, ale byl skvělý a tím mám dnes vlastně splněno. Takže klidně oslavte den čokoládového větrníku nebo Mezinárodní den bez kalhotek. Oslavte třeba jenom právě to, že tu máme krásný odpoledne, že tu máme pondělí, že máme léto, muziku, dobrou náladu, úsměv na tváři, prostě oslavte cokoliv, protože proč ne? Já už se ale kamarádi loučím, do studia dorazí splavený Roman, takže já mu jdu předat mikrofon a vy se mějte skvěle. Uslyšíme se zase zítra se 14. hodinou a s odpoledním úletem. Já se na vás budu těšit naslyšenou. No a teď už vyrážím dodržovat pitnej režim a vám doporučuju to samý. Takže třeba se někde u zdroje sejdeme. Mějte se krásně a čau! Radio MB.

0: 12 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Druhý letní den a taky další zprávy Rádia MB. S ohledem na havarijní stav v opěrné zdi v Rybničné a Viničné ulici pokračuje úplná uzavírka provozu v části Viničné ulice směrem do centra Mladé Boleslavy podél opěrné zdi až po Rybničnou ulici. Toto omezení potrvá do konce letošního roku. Opoziční TOP 09 považuje za zásadní co nejrychlejší přijetí eura. Usilovat chce i o zavedení volebního práva pro komunální volby od 16 let, hovoří předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.
3: Česká republika dávno měla mít euro, má ho přijmout co nejdříve. Je to pro nás nesmírně důležité z řady věcí, opakujeme to stále a podařilo se nám toto téma v poslední době nastolit a ve veřejnosti to rezonuje. Věříme, že TOP 09, stejně jako třeba další strany, budeme součástí vlády, jak připravit Českou republiku na to, aby mohla přijmout euro. Co nejkratší možné termín.
0: Sportovní servis.
2: Tenistka Linda Nosková se po triumfu v Berlíně posunula na 10. místo v žebříčku WTA. Maximum si vylepšila i Marie Bousková, která je na 22. pozici. Zprávy jsou za námi, teď je to hudba.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Hezké odpoledne, kapela Konec konců na rádiu MB a jejich píseň Táta. Zrovna včera byl Mezinárodní den otců, doufám, že jste si ho užili. Já jsem dostal obrázek a dostal jsem také oříšky, doufám, že zaslouženě. No a dnes si užíváme pro změnu Mezinárodní den bez kalhotek, jo? Nějakým způsobem se to dá, myslím, i spojit. Také dnes máme teplo, pravda, ne takové, jako třeba o víkendu, ale každopádně další velmi pekelný víkend je před námi. Přitopíme, je to tak, má být snad i přes 35 stupňů, tak si užívejme, řekněme, tohle ideální, příjemné počasí. My si spolu budeme užívat až do 17. hodiny, budu vám hrát 21 Pilots, také Venga Boys, anebo tu bude Patrik Stoupa. Užívejte si pondělí ve společnosti Rádia MB.
1: Rádio MB.

kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Europress

Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz

0: a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

Mít mobil ve škole. Už my jsme ho vlastně měli. My jsme ta generace, kdy mobilní telefony začínaly. Ano, nosili jsme pádla, byli jsme hodně důležitý a možná nás to i trošku rozptylovalo. Hráli jsme si hada, občas nám během hodiny přišla SMSka, tak jsme trošku vyrušovali. Ale teď je to bude podle všeho tak, že mobily ve školách prostě a jednoduše zakáže zákon. Ano, žáci v mateřinkách, základních školách i na nižších stupních víceletých gymnázií už nebudou moci ve škole používat mobilní telefony. A to ani o přestávkách. Představte si to, se zákazem počítá nový návrh zákona prosazovaný premiérem Andrejem Babišem. Platit by měl od začátku září 2027. Takže kdy dát dítěti mobil do školy? Vypadá to, že tahle otázka bude vyřešená asi nikdy, protože to bude zakázané. Používání bude umožněno zejména ze zdravotních důvodů u dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo při přímém využití ve výuce. A máte to. Rádio MB. Rádio MB.

0: ranní signál.
1: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: realizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.

0: Hezké odpoledne, v sobotu jsme se mohli potkat v bistru Minigolf v Mladé Boleslavi na severním sídlišti, kde jsme vám prostě pouštěli muziku a tancovali spolu. Doufám, že jste si to užili. Těch akcí, kde se můžeme příště potkat, je celá řada. Různé zábavy a svatby. Co se týká svateb, tak info najdete i na našem webu www.radiomb.cz, sekce svatby. Zpět ale k sobotě, my jsme si to hrozně užili, ačkoliv bylo opravdu velké vedro. Trošku jsme se obávali, že by lidí mohlo být málo. Naopak, přišlo vás opravdu hodně. Myslím, že jsme si celé odpoledne a večer pořádně a naplno užili. Jen houště takových akcí a doufám, že i v bistru Minigolf pro nás zase brzy něco vymyslí a že se potkáme. Za chvíli sice nepotkáte, ale uslyšíte Davida, který s vámi bude mezi 17. a 18. Já se pro dnešek loučím, mizím domů, letím do bazénku. Koukal jsem, že i David po 17. pro vás chystá skvělou muziku 24/7, kapela Maniak, anebo třeba East 17. Užívejte si to, buďte s námi, mějte pohodový zbytek pondělního dne.
1: Rádio MB. Jediné mladoboleslavské rádio.

0: 17 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pěkný tropický den, na řadě jsou zprávy. Městské školy zřizované městem Mladá Boleslav budou o prázdninách tradičně fungovat v omezeném režimu. Poslední srpnový týden mají otevřeno všechny školky, s výjimkou mateřské školy Štěpánka. O zbylém uzavření rozhodují jednotlivé školy na základě plánovaných oprav a na základě místních podmínek. Za prvních pět měsíců roku 2026 soudy v České republice vyhlásily 6401 osobních bankrotů, meziročně o 7% méně. Tady je analytička Věra Kameníčková.
3: Počet osobních bankrotů vyhlášených od ledna do května letošního roku je o 7% nižší než ve stejném období v loni. Dobrá zpráva je, že se snížil počet návrhů na osobní bankrot v tomto období, a to o 9%. Lidé si přitom půjčují více peněz formou spotřebitelských úvěrů, ale podíl nesplácených úvěrů klesá.
0: Sportovní servis.
2: Už tento čtvrtek nás čeká další zápas českého národního týmu na mistrovství světa ve fotbale. Budeme si ale muset přivstat, zápas Česko-Mexiko začíná totiž už ve 3 ráno. Krásný den, krásné pondělí, za námi jsou zprávy.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Je něco po 17. hodině, krásný, no teď už podvečer, z rádia MB vám přeje David. K svátku přejeme Pavlám, no a dnešní den má jednu docela zvláštní zajímavost. Podle různých kalendářů se 22. června připomíná takzvaný den bez kalhotek. Ano, přesně tak. Někdo slaví narozeniny, někdo svátek a někdo si dneska zřejmě řekl, že bude mít o jednu starost méně. Na tom je ale nejvtipnější něco jiného. Vsadím se, že minimálně polovina lidí, kteří o tom dneska slyší poprvé, si právě teď říká, kdo takové dny vlastně vymýšlí. A hlavně, jak probíhá ta porada. Sedí někde komise a řeší, že den koblih už máme, den zmrzliny taky, tak co ještě chybí? Dáme den bez kalhotek. Každopádně, pokud dneska slavíte cokoliv, přejeme vám pohodový podvečer. No a jestli neslavíte nic, tak i tak máte důvod k radosti. Čeká nás příjemný letní večer a spousta skvělé muziky tady u nás na rádiu MB. Tak se usaďte a poslouchejte. Krásný den.
1: Rádio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

tak děravý mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: V pátek 26. června ožije amfiteátr pod hradem Valečov pořádnou rockovou náloží. Na valečovském létě vystoupí Alžběta, Forrest Jump, Donor a Marquis John. Čeká vás večer plný poctivého roku, skvělé atmosféry a jedinečného prostředí pod skalním hradem Valečov. Vezměte partu a doražte na koncertní událost začátku léta. Vstupenky seženete na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB.

0: Rádio MB, no a odborníci nám znovu mluví o velmi teplém létě. Konec konců už jsme to pocítili. Měly by být rekordní teploty, už letos padaly samozřejmě rekordy ve středočeském kraji. No a víte, co mě fascinuje? V květnu všichni brečíme, že je nám zima, v červnu je pak přes 30 stupňů a všichni brečí, že je vedro. Češi jsou možná jediný národ, který není spokojený s počasím ani ve chvíli, kdy si takové přesně přál. Nic, pojďme za muzikou, tady je Rádio MB.
1: Špatný signál? My jsme všude.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: My jsme všude. Radio MB.
4: This is radio station CJ Boogie with the brand new world premiere song from Captain Jack. Oh,

0: Pouštíte si do uší vaše rádio MB, no a když se řekne Mladá Boleslav, většina lidí řekne Škodovka. To je jasný. Ale představte si teď, jo, představte si to, že byste měli město představit někomu, třeba ze zahraničí, jednou větou. Co byste řekli? No a prosím vás, odpověď na kolony na D10 nepočítám, jo, tak mi to napište do našeho chatu na webu www.radiomb.cz. No a zítra si třeba vaše odpovědi přečteme. Tak já se teď loučím, mějte se úžasně a zítra opět po 17. hodině tady na Rádiu MB se těším.
1: Rádio MB, zapni a neřeš.

0: 18 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pěkné pondělí, zprávy Rádia MB vysíláme právě teď. Obyvatelé města Mladá Boleslav mohou v těchto dnech zaznamenat na cyklostezkách nové modely sdílených elektrokol Next Bike, zatímco dosavadní e-kola bylo nutné v případě vybití odvážet k nabíječce, teď technici jen vymění baterku a kola rovnou zůstávají k dispozici cyklistům k další výpůjčce. V Česku by měly vzniknout další vodárenské nádrže. Nynější kapacity v budoucnu nebudou stačit. Tady je ministr zemědělství Martin Šebestián.
3: I ze všech těch propočtů, které vlastně dělají kolegové z povodí, z ministerstva ve spolupráci s CzechGloob a tak dále, to, že roste teplota, máme stejné úhrny srážek, ale prodlužuje se nám samozřejmě to vegetační období, takže máme vyšší výpar a ta krajina, jak nám funguje déle, tak spotřebovává více vody a proto vlastně ta kapacita našich vodárenských nádrží nebude dostačovat. Vidíme tam, že ten zlom bude přicházet zhruba tak řekněme za nějakých 20 let.
0: Sportovní servis.
2: České volejbalistky v Lize národů odolaly Dominikánskou republiku 3-2 v pátém setu 15-10. Zápas na Filipínách otočili z 0-2, když odvrátili dva matchboly. Pěkné horké pondělí, zprávy jsou za námi, posíláme další muziku.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Euro Press Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na web.

0: v oboru a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Rádio MB.
0: Víc hitů než semaforů v Bolse.

pomalu, ale jistě blíží. Uteče to jako voda, všichni to známe. A pokud si s námi chcete užít další skvělou akci naživo, tak já doufám, že nebudete chybět na 7. narozeninách Rádia MB. Vstupenky se prodávají, pokud chcete mít jistotu, zavítejte na www.ticketlive.cz. Najděte si 7. narozeniny Rádia MB a berte vstupenky pro sebe, pro své známé. No prostě už se jenom budete těšit společně s námi. Právě v Bezně 14. listopadu vystoupí Jakub Děkan se svým bandem, také kapela Green Day Revival, takže si dáme opravdu velké hity. Nebude chybět ani skupina Alchymie nebo Pekař a v neposlední řadě Luboš Odháněl s kapelou Vix. Bude to skvělá party a vězte, že u toho chcete být. Lupeny na tento mini hudební festiválek za pouhých 350 korun najdete na www.ticketlife.cz. Radio MB.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: vodní signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Radio MB, zapni a neřeš.

Rádio MB.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: CZ.
1: V pátek 26. června ožije amfiteátr pod hradem Valečov pořádnou rockovou náloží. Na valečovském létě vystoupí Alžběta, Forrest Jump, Donor a Marquis John. Čeká vás večer plný poctivého roku, skvělé atmosféry a jedinečného prostředí pod skalním hradem Valečov. Vezměte partu a doražte na koncertní událost začátku léta. Vstupenky seženete na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Špatný signál? My jsme všude.

0: Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Dětský den bude 27. června v Mladé Boleslavi na Koupališti. Balonky od Adélky, Krejčík Honza, dětská show Mouchy a hudební skupina je na Malinách. Začátek bude v 15 hodin.
2: Rádio MB.
0: Posloucháš správně.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka, uhelné skaly, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Rádio MB. Kde končí signál? My

0: voda. Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku dáj.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.

0: Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Euro Press Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Prondo hledá do svého týmu posily na pozici prodavače nebo prodavačky náhradních dílů pro provozovnu Kosmonosy. Požadujeme znalost v oboru a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: požární signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Dětský den bude 27. června v Mladé Boleslavi na koupališti. Balonky od Adélky, Krejčík Honza, dětská show Mouchy a hudební skupina je na Malinách. Začátek bude v 15 hodin.
2: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
4: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
3: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
4: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
3: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
4: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
5: Radio MB. Radio MB. Urč.

Todo en todos. Todo en todos. Cada hombre en todos los hombres.